0: Una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso!
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Ať už je naše politické přesvědčení jakékoliv, každý z nás si uvědomuje, že tento historický krok, volba Evropského parlamentu ve všeobecných volbách, přichází v době, která je pro obyvatele společenství klíčová. Všechny členské státy stojí před třemi velkými výzvami. Výzvou míru, výzvou svobody a výzvou prosperity. A zdá se zřejmé, že jejich řešení se neobejde bez evropského rozměru.
7: Tato slova pronesla Simone Veilová v roce 1979, když se stala první předsedkyní přímo voleného Evropského parlamentu. Pod jejím vedením parlament upevnil svou úlohu instituce, která zastupuje hlasy všech občanů. Simone Veilová bojovala za lidská práva a demokracii a nikdy nepolevila v přesvědčení, že síla Evropy spočívá v její jednotě. Dnes, o 4 desetiletí později, je její odkaz živější než kdy jindy. Evropská jednota nadále prochází zkouškami, ať už jde o politické napětí, ekonomickou nestabilitu nebo konflikty na hranicích Unie i jinde. Mír, svoboda a prosperita zůstávají jádrem evropských ideálů a identity. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. A nemůžeme začít nikým jiným než Simone Veilovou. Odkaz této výjimečné ženy se neomezuje jen na její politické úspěchy. Otevřela cestu pro další ženy ve vedoucích pozicích a dodnes je zářným příkladem houževnatosti a odvahy. Simone Veilová se narodila 13. července 1927 ve francouzském městě Nice do sekulární židovské rodiny. Už odmala byla velmi zvídavá a měla velký smysl pro spravedlnost, který vštěpovali rodiče André a Yvonne. Idylické dětství však brutálně přerušila druhá světová válka. Když bylo Simone 16 let, zatklo ji gestapo a byla spolu s matkou a sestrou deportována do Osvětimi. Hrůzy koncentračních táborů přežila, ale o mnoho dalších členů rodiny v nich přišla, včetně milovaných rodičů a bratra. Po těchto prožitých traumatech se rozhodla zasvětit zbytek života lidským právům, míru a evropské jednotě.
6: Nebezpečí již nespočívá v tom, že se o holokaustu nemluví, ale spíše v tom, že se o něm mluví špatně.
7: V roce 1946 se Simone provdala za Antoine Veje. Měli spolu 3 syny. V letech 1949 až 1953 žila mladá rodina v Německu, kde Antoine pracoval pro francouzský konzulát, nejprve ve Wiesbadenu a potom ve Stuttgartu. Pro některé Simoniny přátelé to bylo překvapení. Ona to však vnímala jako příležitost.
6: Byli jsme přesvědčení, že kdyby se vítězové z roku 1945 nepostarali o rychlé a úplné usmíření s Německem, rány Evropy, která už byla rozervaná od východu k západu, by se nikdy nezahojily a svět by mířil vstříc novému konfliktu, který by byl ještě ničivější než ten předchozí.
7: Po návratu do Francie vystudovala v Paříži práva. V roce 1956 složila státní justiční zkoušku a nastoupila do francouzské vězeňské správy, která spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Tam se výrazně zasadila o zlepšení podmínek ve věznicích a humánnější zacházení s vězni. V roce 1964 se stala ředitelkou pro občanské záležitosti. V této roli prosazovala práva žen, například rovná práva matek v rodinných právních sporech a právo na adopci. V roce 1970 byla jmenována generální tajemnicí Nejvyšší soudní rady Francie. Její kariéra byla úctyhodná, zvláště když vezmeme v úvahu, že prosadit se v politice bylo tehdy pro ženy ještě obtížnější než dnes. Sama o ženách v politice prohlásila.
6: Často jsem měla dojem, že mě používají jako alibi. Všude, kam jsem přišla, jsem slyšela: u nás dáváme prostor i ženám. Podívejte se na Simone Weilovou.
7: V letech 1974 až 1979 působila jako francouzská ministryně zdravotnictví ve vládách premiérů Jacques Chiraca a Raymonda Barra. V této funkci prosadila dva průlomové zákony. První z nich v roce 1974 zvýšil dostupnost antikoncepce. Druhý v roce 1975 legalizoval ve Francii potraty. Weilová kvůli tomu čelila drsným útokům. Nátlak však ustála a zákon je dodnes považován za milník v boji za práva žen.
6: Jít na interrupci není pro žádnou ženu lehké rozhodnutí. Stačí jim jen naslouchat. Vždy je to tragédie. Vždy je to tragédie a vždy to tragédie bude.
7: Tím ale výčet zásluh Simone Weilové nekončí. V roce 1976 zavedla zákaz kouření na některých veřejných místech a zabývala se například i lepší dostupností zdravotní péče na venkově.
6: Evropa je nadějí v pokrok.
7: Když se Simone Weilová v roce 1979 stala první ženou v čele Evropského parlamentu, Evropa se pořád ještě vzpamatovávala z válečné pohromy. Její zvolení v sobě mělo hlubokou symboliku. Do čela nově zvolené demokratické instituce, jejímž úkolem je podporovat přeshraniční spolupráci a nedovolit, aby se historie opakovala, usedla Francouzka, která přežila holokaust a pevně věřila v jednotu. Po desetiletích rozdělení a destrukce se Evropa konečně obnovovala a teprve postupně zjišťovala, co to znamená být sjednoceným kontinentem. Simone Weilová byla nejen první ženou, která vedla evropskou instituci, ale také první předsedkyní Evropského parlamentu, který si zvolili přímo občané. Do té doby totiž poslance volili parlamenty v členských zemích. Během svého předsednictví se Weilová stala také první ženskou držitelkou prestižní ceny Karla Velikého. Po skončení mandátu působila jako místopředsedkyně a později předsedkyně parlamentní skupiny liberálů.
6: Nikdo z nás by nikdy neměl zapomínat, že se jednoho dne může sám ocitnout na straně utlačovaných.
7: V roce 1990 byla Simone Weilová jmenována do dočasného výboru parlamentu pro sjednocení Německa. Vzhledem ke svému životnímu příběhu do něj vnesla hluboce osobní vhled. Její oddanost evropské jednotě vycházela z přesvědčení, že sjednocená Evropa je klíčem k zabránění další světové válce. Navzdory tomu, jak drtivě ji válka zasáhla, necítila vůči Německu zášť. Namísto toho stála u rozhodnutí využít jeho znovu sjednocení k obnově vztahů mezi střední a východní Evropou. Výbor pro sjednocení Německa dal podnět k uspořádání dvou mezivládních konferencí, z nichž jedna se týkala politické unie a druhá hospodářské a měnové unie. Tato druhá konference vyvrcholila koncem roku 1991 Maastrichtským summitem a dohodou o vyhlášení tzv. Maastrichtské smlouvy, která je zakládající smlouvou Evropské unie.
8: Velká dáma v čele Evropského parlamentu, svědomí Evropské unie, bojovnice proti antisemitismu a obránkyně práv žen. Její poselství o ženách a antisemitismu je stále aktuální.
7: Tak na Vejovou vzpomínal bývalý předseda parlamentu Antonio Tajani. Simone Vejová zemřela ve svém domově 30. června 2017 ve věku 89 let. Do konce života bojovala za mír, jednotu a lidská práva. Stavěla mosty mezi různými politickými názory, ideologiemi i zeměmi. Dodnes je stělesnění motta Evropské unie jednotná v rozmanitosti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Pro 10 zemí v srdci Evropy znamenal 1. květen 2004 opravdu hodně. Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko se připojili k Evropské unii. Tato slavnostní chvíle byla protchnutá atmosférou jednoty a neomezených možností. Pojďme si tento historický okamžik připomenout. Evropská unie se v průběhu své historie několikrát rozrostla o nové členské státy. V roce 2004 přijala 10 nových zemí. Počet členských států se tak vyšplhal na 25. A do budoucnosti se plánovalo rozšířit unii až na 30 členských zemí. Proč je toto rozšíření tak významné? Hlavně se jednalo o největší jednorázovou expanzi. Přidali se 3 bývalé sovětské republiky, Estonsko, Lotyšsko a Litva, 4 bývalé sovětské satelity, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, 1 bývalá jugoslávská republika, Slovinsko a 2 středomořské ostrovy, Kypr a Malta. Tyto země se vydaly na cestu k větší spolupráci, prosperitě a solidaritě. Při tomto rozšíření nešlo jen o čísla a počty. Znamenalo i změnu geopolitického prostředí, která nastavila směr budoucnosti Evropy pro příští generace. Hranice Evropské unie se posunuly na východ a upevnila se její pozice stabilizační síly v Evropě. Proč se tyto země chtěly stát členy Evropské unie? Pro mnoho z nich to byla možnost zaslíbit se demokracii a svobodě a chopit se příležitosti, kterou unie symbolizuje. Rozšíření následovalo po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě, který těmto zemím umožnil přejít k demokracii a tržním hospodářství. Přechod z 15 na 25 členských států byl vyvrcholením dlouhého procesu přistoupení. Evropa, kterou po půl století rozdělovala železná opona a studená válka, se tak konečně znovu sjednotila. Rozšíření v roce 2004 také významně ovlivnilo oficiální unijní jazyky. Respektive můžeme říct, že jazyky znamenaly výzvu, jakou Evropa ještě nezažila. Počet úředních jazyků se zvýšil z 11 na 20. 9 novými jazyky byly estonština, maďarština, lotyština, litevština, maltština, polština, čeština, slovenština a slovinština. V Evropském parlamentu pro ně vzniklo 9 nových překladatelských oddělení. Stávají

0: Sì, abbiamo una, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Piod TTA, mic check, Tommaso alias Piod ascolta 6023, bombo.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Od prvního okamžiku, kdy Rusko v únoru 2022 zahájilo v plném rozsahu svou nelegální invazi na Ukrajinu, podporuje Evropská unie Kyjev tím, že tuto agresi odsoudila, uvalila na odpovědné osoby sankce a poskytuje napadené zemi finanční a materiální podporu. V tomto podcastu se podrobněji podíváme na současnou situaci.
5: Slava Ukrajině!
6: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
7: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
6: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
4: Podle pozorovatelské mise OSN pro lidská práva na Ukrajině bylo ke konci roku 2023, tedy téměř dva roky od zahájení invaze, zabito více než 10 000 Ukrajinců. Téměř 20 000 jich pak bylo zraněno. Válka také vyústila v humanitární krizi, protože tisíce Ukrajinců byly vnitřně vysídleny nebo uprchly do zahraničí. Agentura OSN pro uprchlíky očekává, že tato situace bude pokračovat i v roce 2024, zejména ve východní a jižní části země, kde se ostřelování a útoky na infrastrukturu staly součástí každodenního života. V nadcházejících měsících bude více než 14,5 milionu lidí na Ukrajině potřebovat různé druhy humanitární pomoci. Očekává se, že počet uprchlíků hledajících ochranu v celé Evropě zůstane stabilní přibližně na 6 milionech, přičemž lidé se budou i nadále přesouvat do hostitelských zemí, zatímco se jiní budou vracet na Ukrajinu. Válka má také ničivé dopady na ukrajinskou ekonomiku. Jen v roce 2022 klesl její hrubý domácí produkt o 1/3 a došlo i k nárůstu nezaměstnanosti. Ve společném dokumentu zveřejněném v březnu 2023, který se týká období jednoho roku od zahájení invaze, vyčíslili ukrajinská vláda, skupina Světové banky, Evropská komise a OSN současné náklady na obnovu Ukrajiny na více než 380 miliard eur. Tento odhad je pokusem ilustrovat rozsah škod, které válka způsobila. Kromě lidských ztrát a škod na hospodářství má konflikt také dlouhodobý dopad na životní prostředí. Podle ukrajinského ministerstva životního prostředí způsobila ruská invaze od začátku války do poloviny července 2023 škody na životním prostředí přibližně ve výši 53 miliard eur. Program OSN pro životní prostředí zdůraznil, že Ukrajina čelí mnoha krizím spojeným s chemickými látkami, municí a vojenským vybavením, znečišťujícími látkami a škodami způsobenými na městských a přírodních oblastech. Válka také ohrozila zemědělskou produkci v zemi, která je životně důležitá nejen pro její hospodářství, ale také pro globální potravinové zabezpečení. Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem jsou od roku 2014 napjaté kvůli jeho nelegální anexi Krymu, podpoře separatistických skupin na východní Ukrajině, dezinformačním kampaním a vnitřnímu porušování lidských práv. Od té doby, co Rusko dne 24. února 2022 v plném rozsahu zahájilo invazi na Ukrajinu, stojí Evropská unie pevně při napadené zemi. Od té doby bylo v rychlém sledu přijato 11 balíčků nebývale přísných sankcí, které dopadly na klíčová odvětví ruské ekonomiky a na ruské politické elity. V reakci na jejich zapojení do války byly rovněž přijaty sankce proti Bělorusku a Íránu. Skutečný dopad sankcí na ruskou ekonomiku se stále zjišťuje.

0: a rozebírá. Navzdory nejednoznačným údajům se analytici domnívají, že sankce již splnily tři důležité cíle. Vyslali Kremlu silný signál o jednotě Západu, trvale poškodili vojenské kapacity Ruska a dusí jeho ekonomiku a energetický sektor, a to s dlouhodobými důsledky. Většina odborníků však varuje, že dopad sankcí není natolik závažný, aby omezil schopnost Ruska vést válku proti Ukrajině, což poukazuje na potřebu dalších opatření, aby sankce zesílily. Podpora Unie však nekončí sankcionováním Ruska. Kyjevu se také poskytuje ekonomická pomoc. Od začátku války do konce roku 2023 činila unijní podpora Ukrajině a jejím obyvatelům téměř 85 miliard eur. To zahrnuje finanční, humanitární, nouzově rozpočtovou a vojenskou podporu ze strany Unie, členských států a evropských finančních institucí. Jde ale i o zdroje, které jsou dávány k dispozici členským státům, aby jim pomohly naplňovat potřeby Ukrajinců prchajících před válkou. Dne 1. února 2024 se vyjednavači parlamentu a rady dohodli na podobě nástroje pro Ukrajinu. Jedná se o výjimečný balíček pomoci ve výši 50 miliard eur. Tento nástroj bude do roku 2027 podporovat úsilí Ukrajiny o obnovu a modernizaci. Dohoda vyjednávačů rovněž počítá s možností, že Rusko bude pohnáno k plné odpovědnosti a bude muset uhradit obrovské škody způsobené konfliktem. Těsně po mimořádném zasedání Evropské rady předsedkyně komise Ursula von der Leyenová uvedla:
1: The European Council reconfirmed Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine.
0: Evropská rada znovu potvrdila neochvějný závazek Evropy stát při Ukrajině. Všem je nám jasné, že Ukrajina bojuje i za nás. Proto ji podpoříme potřebnými finančními prostředky a ty poskytneme s tolik potřebnou předvídatelností, kterou si Ukrajina zaslouží. Těchto 50 miliard eur na období 4 let také vysílá velmi silný signál Putinovi.
1: And I think these 50 billion euros for 4 years also send a very strong message to Putin.
0: Na prvním plenárním zasedání v únoru 2024 předseda Evropské rady Charles Michel zdůraznil, že 27 členských států přijalo toto rozhodnutí jednomyslně a v rámci evropského rozpočtu. Od nelegální anexe Krymu a Sevastopolu Ruskem v roce 2014 je Evropský parlament hlasitým zastáncem přísných sankcí. Odsoudil ruskou agresi vůči Ukrajině a zasazoval se za širší a lépe vymahatelné sankce a konfiskaci ruského majetku zmrazeného unií, aby se poskytly prostředky na obnovu Ukrajiny. V dubnu 2022 předsedkyně parlamentu Roberta Metsolová prokázala unijní podporu Ukrajině tím, že se stala prvním nejvyšším úředníkem Unie, který navštívil Kyjev od začátku invaze. Ve Štrasburku dva roky po začátku války pronesla:
2: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kyiv.
0: Několik týdnů po začátku invaze jsem hovořila jménem poslanců Evropského parlamentu v Kyjevě před nejvyšší radou po boku prezidenta Zelenského. Jménem nás všech jsem slíbila, že budeme stát při Ukrajině a jejím lidu tak dlouho, jak jen to bude třeba. V posledních 2 letech Evropa tomuto slibu dostála. A bude tomu taky nadále. Naše politická, ekonomická, vojenská, finanční, humanitární a diplomatická podpora zůstává neochvějná.
2: Financial, humanitarian and diplomatic support has remained steadfast.
0: Parlament rovněž podporuje úsilí Ukrajiny stát se členskou zemí Unie. Poslanci vyzvali členské státy, aby dali zelenou zahájení přístupových jednání, což nakonec učinili v prosinci 2023. Proces bude trvat dlouho, protože kromě převedení právních předpisů Unie do ukrajinského práva bude vyžadovat, aby v zemi proběhla ještě další řada změn. Bude to trvat dlouho, ale cesta k přistoupení je otevřená. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Nagrada Lux, Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2024. Zmagovalec Evropske filmske nagrade občinstva Lux za leto 2024 je film Zbornica. Film Zbornica, The Teacher's Lounge, nemškega režiserja Ilkerja Čataka, pripoveduje o mladi srednješolski profesorici Karli, ki je zaradi svojega idealizma drugačna od sodelavcev. Ko se odnosi med profesori zaradi nerešenih primerov kraj za Avstrijo, se Karla loti raziskovanja.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich hab keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
3: Film je na nemških filmskih nagradah prejel 5 nagrad, na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu pa je v sekciji Panorama prejel nagrado Europa Cinemas Label za najboljši evropski film in nagrado Arthouse Cinema.
9: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
10: Was? Sind noch alle? Oskar!
6: Ist alles okay?
10: Hey!
11: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ich ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
12: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
14: ausschalten.
15: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
16: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: V ožjem izboru za nagrado so bili še 4 filmi, 20.000 vrst čebel, Jesensko listje, Adamant in Sestre v savni. Filme si je bilo mogoče ogledati na filmskih platnih po vsej Evropi, gledalci pa so zanje lahko tudi glasovali. Končni vrstni red filmov je določil seštevek glasov javnosti in poslancev Evropskega parlamenta, pri čemer je vsaka skupina prispevala polovico glasov. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko, ki nas spodbujajo k razmisleku in razpravi, prispeva pa tudi k utrjevanju evropske identitete. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
17: Tre città, una sola voce.
18: 6023.
19: Quando torno a casa vorrei...
20: Stare zitta e muta.
19: Al lavoro vorrei...
21: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
19: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
22: Una bottarella!
19: Dopo gli studi mi piacerebbe...
22: Non rompere!
19: Quello che chiedo alle istituzioni è...
23: Un paio di schiaffi?
24: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
25: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
26: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
27: È stato lungo il viaggio?
26: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
27: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
26: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
27: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
26: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per per animare un pochettino il, questo Natale.
27: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
26: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'era un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, siamo per loro.
27: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
26: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
25: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
1: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
13: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
13: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
14: Radio 6023. 6023.
18: Sei zero ventitré.
20: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.